Senegal ma jaw xor maram jam yasin fatte mam je merle mo de knek mer ni ku ñu ci senegal ñe smer adab lay smer akati smer.